0: Poletie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie, mám rád, keď se vozím s biciklom.